0: Sorry, United 271, 2200, climb inside. United 271, Southern Control, thank you. Radar contact, route direct to Pickle, climb inside over 240.
1: Route direct Pickle, climb 240, United 271.
0: Hey, bus 23 Bravo, contact Cork approach 119er, that's 9005, all the best.
2: Bravo 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er, 9er